pred tým posledný zošit zakotvil v koši holý život. Zbytočne prosím.

0: čovjek starne. Štacije sa meni je častiješe niš sputke. Uzmerali všede. V lete, v zime, pre pár divákov a podobrodky. Ja som rád, že nie som herec. Publikum píska, on stále musí hľadeť rovno. No, nech vám vypadne text, miláčkovia. Ja vám nenašepkám ani hovno. Ja vám nenašepkám ani slovko, len uchechnem sa skryte.
1: Skúste mi to vytknúť a svoj údiv zahrám tak, že mi to uveríte.